zvuk srdce, buch, buch, buch, každému z kmene Adamova přisoudil tenhle rytmus Bůh.